Božím chodiaštich voň, Hospodu povolil sa. Osviatišem celenstim archierej nášem livy papirimstim, Hospodu povolil sa. Preosviaštenišem archiepiskopi i mitropoliti nášem Kyrioni, čestním presvíterství vo Christi, diakonství ovsem pričti i ľudech, Hospodu povolil sa. Predržaštich vlastech našich i ovsem vojinství, Hospodu povolil sa. Ove si sej siakom hradi straní i viroju živuštich v nich,

Ještě molím se o Světišem Selenským archiereji našem Lvi, papi rýmskými o preosvěštěnišem archiepiskopi i mitropoliti našem Kirioni, o služáštích i poslužívších vo Světím chrámi sem i o otcích našich duchovných i v

tými strašnú obohu. Tu bolo doko predležašťa, vsím nám oblahuje i zrevňa i nokojož zo svojej potreby plavajúštím z plavej, putešestujúštím z putešestuj, neduhujúšti aj z celý vráče dožíti les. Blahodáty ju i štedro tami i čeloviko ľubijem jedinorodná osena Tvojeho sným, že blahosloven jesi so presiatým i blahým i životvoriaštím Tvojim duchom.

posviatý, ľubiašti a blaholípie domu Tvojeho. Ty tich vosproslávi božestvenoju Tvojeju síloju i neostavi nás upovájuštich na ťa. Mir mirovi Tvojemu daruj cerkvam Tvojim jerejem, predržašťom vlastem našim i vsim ľudem Tvojim. Jako vsiako dejanie blaho i vsiak dar sovršen svyše jest,

Vím, já to vím, proč bych to zakrýval. Stromy vítr zlomí snad, ale tráva roste dál. Vím, já to vím, ale těžko pochopím, jak mám zasít nový sad, když starý vykácím. Byli jsme spolem i lesem,

0: Tak, toto bol prianý basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí ty basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

0: Slúchali ste opovídania Michaela Bulgakova Egyptská múmia. Pro tlumačiu, čítav i pro rádio Lem FM prehotovil Petro Medvíd.
1: To byl program z archivu Rádia Lem FM.